0: to viem.
1: Počúvate Predpoludnie s rádiom Regina Stred.
2: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu, že lidi rozumné pepnout nutí a není na ní nejmenší spolehnutí, co jí zrovna napad.

ticho, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet,

je blázen, ale já mám lidi z fantazií rád. Ten chlapík, stejně jako já, má hodně na co vzpomínat. Tak tedy proč se někam ženu, když mi žádná bota netlačí. Já mám prostě rád tu změnu a jeden si...

0: Strážničan, zaslúžilý umelec doktor Slávek Volavý, už ako dieťa po príklade vlastného otca zbystroval pozornosť, keď z rozhlasového prijímača oznámili, že bude spievať doktor Janko Blaho.
1: Predchnutý obdivom k spoločnej láske, ľudovej piesni našich bratských národov, nemohli sa nestretnúť. Zblížili sa a ich priateľstvo trvá 10 ročia. O tom však už rozpráva ďalší náš vzácny host a gratulant, zaslúžilý umelec doktor Slávek Volavý.
2: Když se ocitám v těchto krásných prostorech vašich, tak mě prvně napadne naše první skutečné setkání umelecké s Jankem Blahem. Tu, když se hned po válce otvíral dům Pavla Blahu a Okáníka, kde tu v první řadě seděla ještě mamička Blahová, tetínka, zpíval Janko Blaho, ještě Antoš Frolka, mladší, hrál s náma se strážnickou kapelou, solo na cymbál. A hlavně, ale na to si nejvíc vzpomínám, na projev národního umělce, architekta Dušana Jurkoviče, který tenkrát měl moc krásný projev o moravskoslovenské vzájemnosti a na první osobitý poslech Janka Blaha a jeho záhoráckých písniček. No od té doby jsme se, přátelé, takřka neopustili, vidívali jsme se velmi často. Nikdy neopomněl v pozdější době při své sběratelské činnosti mě svůj zpěvník hned jak vyšel dovést. Prodloužil si ti cestu z blízkých Petrovských lázní, no a často jsme pokračovali v té léčebné kůře při strážnickém vínečku a pokud si vzpomínám, oběma nám ta kůra, tato lázeňská, dělávala velice dobře. No, Janko Blaho vůbec se uměl vždycky takovým osobitným způsobem prezentovat. Já si vzpomínám, přátelé, že díky Jankovi Blahovi jsem měl svoji svadební noc až za 2 dny. Protože se objeví jak Deus ex machina v době, kdy už na mé svatbě, kdy už novomanželé z pravidla se nezúčastňují svadebního veselí se svým přítelem Janem Hrebíčkem tu ze Skalice. No, marně jsem potom hledal moji ženu, současnou už tej novomanželku, protože ta už to zkrátka s námi nevydržela. Tak jsem ji našel až druhý den spící. No, objevili se také na mých 50. Znenáhla a dodnes si vzpomínám na ten jeho krásný bojarský výrok. Nuž, Slávko, nech všetci vidia, že nejsme žádní troškári. No když si tak vzpomínám ještě na ty naše společné písničky, tak konstatuju, že těžko mezi něma probírám záhorácké mezi našem a moravským, alebo tu Strážnica a Skalica byly vždycky jedno. Krásně jsme se míchali a do dneška nám to dělá dobře. A proto přišel taky se mnou tady strážnický zpěvák Vašek Harnoš, aby Jankovi Blahovi na památku zaspíval jednu z těch jeho záhoráckých pěsniček. Vašku, pojďme.

0: tri zo Záhoria. Vedla si si vedla pred fašankem ten týden a skrstí tvoje veľké oči. Zdôrazňovať ani nemusíme, že sú zo zápisov doktora Janka Blahu. Zahrá orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave.
1: Radi však zdôrazníme, že hrá pod vedením upravovateľa týchto piesní bývalého koncertného majstra Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov, dnes primáriusa Janáčkovho kvarteta, zaslúžilého pracovníka kultúry Bohumila Smejkala, ktorého úprimne vítame.
2: Měl jsem totiž možnost poznat doktora Janka Blaha v době, kdy jsem působil v Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů a natáčeli jsme spolu řadu písní. Takže jsem ho poznal nejenom jako zpěváka, ale poznal jsem a ohodnotil jsem, že se vlastně svojí celou uměleckou osobností, tehdy už velice renomovaný zpěvák, renomovaný umělec, celou váhou své umělecké osobnosti stavěl za hodnoty, které vytvořil lid. Uvědomoval si jistě velice dobře, že tato hudba je naší pýchou a národním bohatstvím. A protože tehdy jaksi nebyl čas, nebo na to nepřišla řeč, chtěl bych mu za tento jeho postoj a za všechnu práci poděkovat dnes.

zavolí tě ještě raz, až ty mě už neuvidíš vojný fát. Počkaj, milá, zavolí tě ještě raz, až ty mě už neuvidíš vojný fát. Zasadil jsem

Ještě mám v srdci prestávku, ještě mám v srdci díru. Ještě se dívám dopredu, nestrácám v zázrak věru. Kde se len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostane.

0: pesnička, ktorá odznela v nesúťažnom koncerte Bratislavskej líry 1976, no a potom aj o rok neskôr a odtiaľ sme si požičali ukážku z rozhlasového archívu.
1: Milým překvapením minulé Bratislavské líry byla Marie Gombitová, ktorá sa svou skupinou Modus dokázala, že je veľkou nadějí slovenské populární hudby. Dnes se vám představí s novou písničkou, ktorá měla premiéru na slovenském festivalu politických písní v Martine. Tak tedy Mária Gombitová.

Bratislavě, v Banské Bystrici a v Košicích. Hodnotit můžete i vy tady ve sportovní hale. Děň jako zpohlednice, to je název 11. soutěžní písničky, kterou pro Marii Gombitovou napsal skladatel, zpěvák Jan Lehocký a herec, textař Zoro Laurinc. Mariu Gombitovou doprovází bratislavská skupina Modus.

ještě mám v srdci díru, ještě se dívám dopredu, mě ztrácám v zázrak věru, kde se len stretněme netuším, či bude sněh, či bude tráva, a možno zostanem sedět sama na zasněžené trávě.

0: Anka, toto bol veľmi príjemný nápad, ale kedy vám napadlo, že by ste mohli byť speváčkou?
1: To je několik desítek let, to se dobře říká, teda musím říct. Napadlo mě to ve chvíli, kdy v té době, v 60. letech, existovala soutěž, která byla podobná nynějším Superstar. A ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty. A já jsem vlastně odchovanec té soutěže Hledáme nové talenty. Právě proto vždycky, když se mě někdo ptá na Superstar, tak říkám fajn. Ten začátek je hrozně důležitý, ale co teď? Pak musí přijít ten hodný strýček, pak musí přijít ten člověk, který vám chce pomoct, který ve vás vidí něco perspektivního. A nemůže to být tak, že skončí televize a tím pádem, kdy máme další řadu Superstar, protože teď teprve ta práce začíná.
0: Ale váš první nápad byl, že budete herečkou.
1: To ani nebyl nápad, to byla moje touha, kterou jsem měla od dětství. Už vlastně od obecné školy. Já jsem si nepředstavovala, že bych v životě dělala něco jiného někdy, než bych hrála divadlo. No ale osud si to zařídil prostě podle svého a já si myslím, že člověk zase tomu osudu, když mu to nahrává, když máte pocit, že já hrozně ráda používám slovo požehnané, když je to požehnané, tak člověk do toho má jít, protože je to smysluplné.
0: Má to společné něco s tím, že jste se rada předvádzali?
1: Určitě. Já si myslím, že člověk, který není exhibicionista, i když se tváří samozřejmě, že není, tak si myslím, že tyhle druhy povolání vůbec nemůže dělat.
0: Je to rovnako s vámi od toho dětstva až do dnes? Rada jste
1: jo.
0: Na javisku?
1: Jo, já se přiznávám, že ano. A umínila jsem si, že kdyby se mi jednou stalo, protože jsem to zažila, taky to bylo možná před 30 lety nebo kdy, u jedné starší kolegyně, kdy před koncertem se jí nechtělo jít na jeviště a já jsem tam stála jako novická, už jsem se klepala, že už tam půjdu a říkala jsem si, a něco neskazím, jeje. A teď ti starší kolegové říkali, bože, mě se tam dneska tak nechce. A představte si, že to byl pro mě takový zlomový moment, protože já jsem si říkala, jestli se mně někdy něco takového stane v životě, tak já to povolání přestanu dělat, protože bych se pronevěřila svým ideálům. A jestli chcete brát svý povolání jako poslání, tak bych se zpronevěřila všemu a já si nejsem jistá, jestli bych mohla dělat něco, co nemám ráda.
0: Máte radšej moravského rabca na tanieri, vo vzduchu alebo vo vitríne?
1: Zklamu vás. Nemám žádného moravského brabce doma. To, kdybych tak věděla, kde se poděl.
0: Ano, vaše prvé ceny se ztratily.
1: Já si myslím, jestli je nemá fanklub, ale to možná ještě tenhle fanklub nefungoval. No, to je velmi tenký led, na který se mě ptáte, protože já doma ani nemám svoje CDčka, všecky. Slavíky mám v šuflíku a to mám proto, protože to jsou takové maličké pískátka, které ještě oxidujou.
0: Dokonce
1: oxidujou, takže vůbec se nedá říct, že by byly krásný. Já si myslím, že daleko krásnější jsou ty zážitky s nimi spojené, ale já nejsem takový materialista, že bych to všechno musela mít, nebo že bych měla síň slávy a tam bych měla všechny zlatý desky a diamantový desky a dvou platinový. Fakt ne. A teď právě nastoupí to, že mám bezvadný fanklub a oni to všechno mají. Oni dokonce mají i všechny seznamy mých písniček. Oni taky spočítali, že jsem jich natočila přes 750. Já bych to nevěděla.
0: Takže keď chcete něco o sebe vědět, obrátíte se na fanklub.
1: Vím, kam zavolat. Já si myslím, že to je to nejdůležitější, než hledat 4 hodiny a pak to stejně nenajít.
0: Keď jste začínali so zpěvom, slávici se už udělovali. Posílali jste vtedy aj vy hlasy některým svým favoritům?
1: Nejsem ten hlasovací typ, že bych prostě vypisovala někde nebo odpovídala do nějakých soutěží.
0: Čiže ani sebe jste si neposlali žiaden?
1: To ne.
0: No ale keby bolo posielanie hlasov povinnosťou, že by to parlament schválil, komu by ste poslali svoj hlas ako interpretovi? Pretože prichádza čas aj na to, aby sme si zahrali hudbu, ktorú máte okrem tej svojej vlastnej rada.
1: No, kdyby to byli čeští slavíci, tak bych určitě poslala Karlovi Gottovi, protože mně se to vždycky pojí dohromady, že toho člověka musím obdivovat nejen jako umělce, ale i jako lidsky. Karla Gotta mám asi nejradši ze všech našich zpěváků. Pak mám ráda Dianu Král, tu mám moc ráda.
0: Tak koho teda z těch dvoch?
1: Koho chcete?
0: Vy jste tu od toho, Karla Gotta či Diana
1: Král. Tak třeba toho Karla.

0: Pani Hanka, vy ste jedinečná tým, že ste svojská, originálna. Snažili ste sa niekedy na niekoho spevácky podobať?
1: Myslím, že ne.
0: A koho ste si tak najčastejšie púšťali z platní vtedy v tých začiatkoch, keď ste ešte len snívali o svojej budúcej kariére?
1: Valdemar Matušku, Evu Pilarovou, Martu Kubišovou.
0: A pomohlo vám štúdium herectva pre váš spev?
1: Já myslím, že hodně, že člověk si uvědomí sílu slova. A já jsem vždycky tíhla k češtině nebo k jazyku vůbec. Takže tam si myslím, že mi to pomohlo hodně.
0: Bludička Julia byla váš asi taky první zpěvácký úspěch. Chodili jste vtedy po ulici a pozerali se, kdo vás už pozná?
1: No tak to už jsem se dívala i předtím trošku, protože to už mě začínala taková ta ostravská éra. A samozřejmě, že jsem koukala, jestli... A když se na mě nikdo nekoukal, tak z té mladické nerozvážnosti jsem si řekla, no, to je divný. Ale to si člověk ještě neuvědomuje, jak taková ta skutečná sláva, která potom přišla, jak vypadá, že potom naopak si dáte čepici a řeknete si, je to je dobrý, tady si sednem na chvíli, nikdo si mě nevšiml.
0: Potom se už musí platit aj ta daň z pridané hodnoty.
1: Přesně tak. Ale nikdy jsem nežehrala, nikdy jsem nenadávala na to, že by té popularity bylo moc, protože já jsem trochu pověrčivá a věřím, že ona se potom rychle otočí a uteče.
0: A dá se na úspěch zvyknout?
1: Velmi, a je to nebezpečný, protože nastane období, že máte pocit, že už jde všechno samospádem, a to je velmi nebezpečný.
0: Vy jste aj autorkou mnohých textů svojich písní. Píšete si texty od začátku?
1: Ano, ale nikdy jsem jich nepsala moc, protože nejsem ten psavec, který by byl schopný dělat hodně textů najednou, protože mě dají texty moc práce. Ale to nevím, jestli víte, ale já jsem loni, jsem se rozhodla, že napíšu knížku básní. Že to nevíte?
0: Vím, že jste vydali knížku básní, ale že ju napíšete, to jsem nevěděl. To byly básně, které jste si sadli a napísali, alebo to byla sbírka vašich básní?
1: To jsou básně a písňové texty. A ty písňové texty, ty byly pozbírané, vlastně jsem vybrala za celou svoji kariéru texty. Nějaké prostě, které se, protože je spousta textů, které se nedají číst, které vůbec nesnesou papír, jo, které se krásně zpívají, ale když tam máte potom la la la 20krát, tak už se to čte opravdu špatně. No ale básničky staré byly asi jenom dvě a všechny jsem je jinak napsala vlastně za loňský rok.
0: A co vás přijme k tomu, že se rozhodnete, idem teraz písat pěkné slova?
1: To vůbec nevím, co mě podnítí, protože já vím, že jsem i v letadle nějakou básničku napsala ve Španělsku, někde dokonce byli jsme se Štefanem v Římě a on měl zkoušku a já jsem seděla doma, dokonce tam hrála televize, vím, jako kulisa, já se vůbec neumím učit, když cokoliv hraje. A tohle šlo tak, zase moje oblíbené slovo, prostě asi to bylo požehnané, protože to šlo samo.
0: Čiže nič iné nemôžete robiť pri zvuku, iba písať básne.
1: Víte, že nieco na tom je. Pretože inak mi to hrozne rozptýluje. Třeba učiť sa vôbec nemôžu, když nieco hraje, nebo proste niekde niekto mluví na hlas.
0: A tie vaše texty vznikli skôr ako hudba, alebo ste písali aj texty na už vzniknutú muziku?
1: I to hlavne teda na vzniklou hudbu, pretože autoři hudby radši napíšou hudbu dřív a pak i nechajú otextovať.
0: A vy ste hudbu ešte nenapísali žiadnu? O to ste sa nepokúšali?
1: No, není to špatný nápad. Ja myslím, že graci, ne, to neudelám určite. Nejsem dosť vzdelaná na to.
0: Ale hlavne ste tak skromná, že to nechcete priznať, že by ste na to mali. No ale celkom dobrý nápad by bol zase, keby sme si teraz niečo zahrali.
1: Tak teďka třeba tú Dianu Král, to mám hrozne ráda, to je taková uklidňující, je báječná.

0: Pani Hanka, spomínam si, že dlhoročný kapelník vašej sprievodnej skupiny Karel Wagner spieval pesničku s názvom Neříkej mi sklerotiku. Vy ste nedávno vydali knižku s názvom Dřív než to zapomenu. Má to nejakú súvislosť?
1: Nemá. Opravdu musím říct, nemá. Dokonce ta knížka byla na pokračování. Původně se jmenovala Než to zapomenu. A protože jsme nějak s vydavatelem, nebylo možné další vydání, tak jsem to přejmenovala na Dřív, než to zapomenu. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ale s Karlem Wagnerem, tedy s tou písničkou, to určitě nemělo souvislost, i když celý ten můj život má souvislost s Karlem Wagnerem, protože je to můj nejmilejší spolupracovník a taky můj nejmilejší kamarád.
0: No, já jsem myslel skôr na to slovičko skleróza a zabúdanie, viete, takže trošku s nadsázkou samozřejmě.
1: No toho jsem si radši ani nevšiml.
0: A zabudli jste přece jen něco do něj napísať nakonec?
1: To taky, ale taky je pár věcí, které si myslím, že je zbytečný o nich psát. Já si myslím, že každý člověk má mít nějaký tajemství, takový to, co má jenom v té svojí dušičce a není třeba, aby si o tom cvelikali vrabci.
0: A bude ještě nějaké pokračování, jak si ještě na něco vzpomenete?
1: Ne?
0: Určitě
1: ne? Ne, já nemám ráda nacitovaný kaše.
0: Nikdy nehovor nikdy.
1: No, to je taky pravda.
0: A váš počítač má jakou velkou paměť?
1: Teď vás tak překvapím. No a to se to teda musím bohužel říct, že se trochu stydím. Já vůbec nekamarádím s počítačem. Jak když píšu básničky, tak píšu obyčejnou tuškou s gumou a mažu.
0: V každém případě je to romantickější.
1: No nevím, jestli je to romantičtější, ale já bych s počítačem vůbec nic nenapsala. Je to hrozný, že já i články, ani bych to neměla říkat, protože se samozřejmě zhodím u mladých lidí, ale já si i články vytisknu, abych je opravovala zase tou tuškou s tou gumou. A jsem nějaká divná, opravdu.
0: A vracíte se k svému repertoáru sama doma? Někdy pušťáte si pesničky? Teraz jste vydali 4 CD vzpomínkových pesniček v podstatě. Předtím jste si jich všetky vypočuli a potom jich naň zaradili? Urobil to
1: tak
0: za vás?
1: Nevím, jestli vás mám zklamat. Oni za mnou přišli s tím projektem a oni už ho měli hotový. Takže to je pán z České televize, který se jmenuje Svoboda, takže já jsem viděla jenom seznam a udělala jsem jenom poslední selekci a to bylo úplně všechno. Takže jsem spíš jenom vyházela ještě takových pár věcí, o kterých nejsem přesvědčena a tím to vlastně pro mě skončilo. Takže tohle je opravdu práce někoho jiného.
0: Keď chcete vzpomínat, beriete si na pomoc hudbu?
1: Ne.
0: Nepotřebujete
1: ne.
0: K tomu?
1: Ale já hlavně moc nevzpomínám. Fakt. Hudbu si beru na pomoc při lecčems, ale při vzpomínání nemyslím.
0: A keď tak náhodou započujete nějakou muziku, vybaví se vám vtedy vzpomínky?
1: Vybaví se mi, a tak tohle zpíval třeba Drupy, tohle zpíval třeba na našem prvním turné, to ano.
0: A čo se vám vybaví při interpretovi, kterého nám ponuknete teraz?
1: No, báječný zpěvák, kterého mám ráda hrozně, hrozně dlouho, který je stylový a obdivuju, že mu to vydrželo vlastně celý život a je to Elton John.

0: Anka, povedali ste, že vy nie ste typ, ktorý rád spomína, ale predsa len sú v živote nezabudnutelné veci a najmä sú to vždy tie, ktoré boli prvé, napríklad prvé slovo, to si však pamätajú asi skôr rodičia, prvá školská taška, prvý bosk, prvé manželstvo, prvý rozvod, druhé manželstvo, druhý, no, to ešte nie.
1: A to taky nebude.
0: Ne.
1: Ne, ne. Ja tomu moc nevěřím, tomu prvne.
0: Nerada spomínate na prvé veci teda? Dá ne. Sa to aj tak povedať? Fakt?
1: Fakt ne.
0: A, ne. Aspoň na prvý bosk, ja mám... ste rada nespomínali.
1: Ja si vôbec nepamatujem. Víte, ono je to tak, ja si pamatuju takový nejaký příběhy nebo situace, ale vôbec to nemusí byť první. Ja si myslím, že to první môže byť daleko horší než třeba to druhý nebo to desátý, ale když je to nejaká opravdu plnohodnotná situace, která stojí za to, nebo takový věm, který vám utkví v životě celý život, tak mi to připadá lepší, než když si řeknete a první tohle a první taška. Vůbec ani nevím, že jsem měla tašku ve škole. Opravdu. Vím, že jsem spadla, že jsme se houpali na dveřích od záchodu a že jsem spadla na hlavu. To si pamatuju velmi a že paní učitelka ještě nožem z kuchyně mě tu bouli tlačila. To si pamatuju.
0: No, tak to byl první pád na hlavu například.
1: No to taky možná není pravda, protože jak jsem se předváděla, tak vím, že jsem furt dělala nějaký salta, nějaký mosty a takový věci, protože jsem chtěla jít k cirkusu, když jsem byla malé dítě, protože mě to připadalo jako dobrá zóna, kde bych se mohla předvádět. Nevím, jestli jsem spadla prvně takhle na hlavu, ale vím, že takové nějaké střípky zážitků, ty mám určitě v hlavě poskládaný a určitě vím, kde a kdybych je chtěla, tak si je skutečně vytáhnu. A vím, že jsou tam a že na ty nezapomenu.
0: Vaše druhé manželstvo vám vraj vyveštila veštice, je to pravda?
1: Ano, ano, ano. Ale dokonce dva, jeden jasnovidec. To je, jestli těm věcem nevěříte, tak teď si musíte tak jako klepat na hlavu. Já jo, já mám ráda všechny tajemné věci. A Helena Růžičková byla druhá. A dokonce to jsou lidi, kteří se vůbec neznali, nikdy se nepotkali a mluvili úplně stejnými slovy, což bylo opravdu senzační.
0: A čo vám povedali?
1: Řekli, to bude láska. Protože já jsem se ptala, jsem si představovala toho Štefana, který ještě nebyl můj Štefan, ale byl to Štefan obecný. A oni řekli, jo, jo, to bude láska na celý život. A ještě Helena Růžičková říkala, slib mi, tady mi dej ruku a slib mi, že ti půjdu za družičku.
0: A to bylo v akom predstihu předtím, než jste se so Štefanem Margitom zoznámili?
1: On už tak po mně pokukoval a já už po něm taky, takže já už jsem věděla, že někdo takový existuje. Ano, už jsme o sobě věděli a tak mě samozřejmě zajímalo, co bude. Ale řeknu vám ještě o třetím člověku, který přišel za mnou jednou do šatny, bylo to někde na severu Čech, nějaký Liberec nebo něco takový město Jičín a přišel o pauze a tam ta paní pořadatelka říkala, to on je to takový zvláštní člověk, ale on čte z ruky, ale je úžasný. A já, jo, jsem s ním, ať přijde, já se moc těším. Přišel člověk takový, opravdu takový byl, tak mystický trochu. A mě bylo možná 20 nebo 21 let, tak nějak po 20 krátce. On se mi podíval na ruku a byla jsem hrozně zamilovaná v té době. On se mi podíval na ruku a říkal, vy tu vaši skutečnou, tu největší lásku potkáte, když vám bude 46. A mě vám to bylo tak líto. Já jsem se, neříkám, že jsem se vysloveně urazila, ale strašně mi to bylo líto, protože jsem si řekla, 46 let, teď to budu stará, k čemu by to bude, teď to už žádnou lásku nebudu potřebovat. Vidíte, a bylo to přesně tak?
0: A nebylo to tím, že vás tímto pádom naprogramoval, že jste to podvědomě jako si sama hledali?
1: Ne, ne, ne, ne. Ale víte co, naprogramoval, to vždycky se zarazím u toho slova, co vy víte, jak ono to funguje? Co vy víte, když vám řekne nějaký jasnovidec, to bude ten pravý, jestli, já vždycky říkám, že je nějak v nebi, protože já říkám v nebi, nějaký odrazový zrcadlo a ten člověk si ho tak jenom nasměruje a v podstatě si vytáhne jenom ty vaše věci, které už byly v té době minulé nebo v té době budoucí, jako co je minulost, co je přítomnost, jo, to jsou všecko naše. Třeba to jsou jenom naše výmysly.
0: No ale dočítal som sa, že s tým vašim sovášom to bolo také, ako vo vašej pesničke Spiechám.
1: O prsa.
0: Ledva ste sa stihli rozviesť, aby ste sa mohli vydať.
1: Áno, áno, je to tak, ale musím říct, že s tým som zase, to není úplne na mou hlavu, protože My když jsme se Štefanem začali bydlet, což bylo v únoru, tak on v březnu prostě řekl, že si mě vezme v každém případě a už mi řekl, kdy se vezmeme a už pozval celou rozvětvenou rodinu i naše posleze už společné kamarády ze zahraničí. Už na 6. června rovnou. A já jsem právě řekla, no, jestli si všim, že jsem vdaná. Tak to on říká, ale to je tvůj problém. Tak to jsem si řekla, no nazdar. A je pravda, že se to zvládlo, tak o den.
0: No, o týždeň.
1: Ano, protože to byly ještě dva sobáše, to byl, my jsme se brali v kostele, to byl ten druhý, ale předtím ještě byl takový na národním výboru a ten byl opravdu o den. Já jsem se 29. rozvedla a 30. jsme se brali na národním výboru, že jsme tam museli jít podepsat nějaký papíry.
0: A byl vaším fanoušikem, kterým jste se spoznali?
1: Ano, ten ještě neměl občanku a chodil na moje koncerty v Košicích a seděl v první řadě.
0: A tam jste si ho nevšimli?
1: Ne, vůbec. Tak já zaprvé špatně vidím. Vůbec nevidím do lidí, kdo tam sedí a tak bych si tam všimla tří, protože oni jsou tři bratři, tak bych si všimla tří kluků, jak sedí někde ve sportovní hale v první řadě a tam bych stejně nedohlídla.
0: A když jste se zoznámili, tak věděli jste, kdo je, čo je, že je tě zpěvákom?
1: Když jsme se seznámili, tak jsem věděla, že je nějaký zpěvák, ale netušila jsem jaký, opravdu. A on si o mě myslel, že jsem velmi nafoukaná, což si myslím, že nejsem, protože po nějaké premiéře jsme se potkali, si pamatuju, v Národním divadle v Praze a on říkal, paní Zagrová, já vás tak obdivuju. A já jsem byla tak, protože on je takový bezprostřední, s takovým velkým srdcem, že byla jsem tím docela zaskočená, protože jsem, co na to máte říct? Jako děkuju, nebo já jsem řekla ano. A vím, že to ano ho strašně ranilo. Že to bylo málo na to jeho velký srdce, že jsem jistě měla říct, bože, na vás jsem celý život čekal.
0: Tak ale povedali jste mu svoje áno, ano, než vás požádal o ruku. A mali jste vtedy vzťah aj k vážné muzike?
1: Měla, ale ne takový. Musím říct, že spoustu věcí jsem neznala, spoustu z těch, které už jsem se naučila teď.
0: Takže dá se povedat, že vás hudobně zorientoval v této oblasti?
1: Určitě.
0: Operu jste mali ráda?
1: Ano, ale ne tak, že bych byla, že bych chodila každý týden, nebo prostě, že bych chodila na všechny premiéry.
0: A zpíváte si spolu doma?
1: Ne. Ne.
0: Proč?
1: Ani není moc co, ale pustíme si muziku, kterou máme, protože my máme podobný vkus na hudbu, ale zpívat ne. To je jako, kdybych se vás zeptala, jestli si vemete doma mikrofon a něco si taky namluvíte.
0: Robím interview s manželkou, hej. No dobré, ale za to aspoň Štefan by nám teraz zaspívať mohol v tejto relácii. Vy ste nám už zaspievali, aj nejakí iní speváci tu boli, takže dáme si teraz aj Štefana. No,
1: ano, ja vám doporučujem.
0: Prinesli ste jedno CDčko, ešte je zabalené, takže musíme ho rozbaliť najskôr. Nech sa páči, ale povedzte vy, čo to je.
1: To je nejnovější deska, je to písňová deska, ktorá je veľmi zvláštní, pretože je s pianem a s harfou. Je tam Mikuláš Schneider Trnavský, Béla Bartok a novodobá báječná skladatelka Sylvie Bodorová. Ale já bych doporučovala krásnou píseň Trnavského.

0: To bola pieseň Magdaléna Mikuláša Schneidera Trnavského na slová Vladimíra Roja zo zbierky Slzy a úsmevy v podaní Štefana Margitu, manžela speváčky Hany Zagorovej, ktorá je dnes hosťom relácie Túto hudbu mám rád. Hanka, je to taká nepríjemná otázka, ale predsa len sa vás pýtam. Vy ste takmer počas celej vašej kariéry trpeli nepríjemným onemocnením, o ktorom sa tak z času na čas medzi ľuďmi čosi povrávalo, ale nikto nevedel, či to je naozaj pravda.
1: Ja som si umínila, že už o tom vôbec nebudu nikdy hovořit. Takže opravdu veľmi krátce. Proste teď je moje onemocnění ve stádiu, kde sa cítim výborne, kde nemusím navštevovať nemocnice a lékaře a je to čas, ktorý si užívam a som strašne ráda, že je.
0: Pomohli vám lekári, pomohli vám nejaké alternatívne metódy?
1: Já si myslím, že je, ježiš, teď se nechci zpronevěřit doktorům, ale že je úplně jedno, co vám pomůže. Jestli vám pomůže lékař nebo alternativní, jde o výsledek. Já mám ty nejlepší zkušenosti s lékaři, ale mám taky ráda bylinky.
0: Dokonce jsem čítal, že jste sama už léčitelkou, že máte na to aj průkaz.
1: Ale ne, to mě jenom, že mě tyhle věci hrozně zajímají. Ten průkaz mám, ale nikdy jsem se tomu nevěnovala, nikdy se tomu věnovat nebudu, protože bych nechtěla být šarlatán. A to, co umím, nebo to, co znám, tak to je tak povrchní, že bych si nikdy netroufla.
0: Ten preukaz vám dal kto?
1: To byla v Praze takový kurz, který trval půl roku a to byl Svaz léčitelů českých. A já jsem do toho kurzu chodila, to bylo vždycky přes víkend a bylo to celý den a bylo to úžasný. Přinejmenším jsem se tam naučila spoustu věcí, nebo ne naučila, to je silné slovo, ale dozvěděla o spoustě věcí, o kterých jsem neměla ani ponětí. A v tom si myslím, že je to důležitý.
0: Vy jste aj typ, který neodkladá dnešné problémy na zajtra, ale snaží se jich řešit hned.
1: Je to tak.
0: Nepříjemnosti jsou tím pádem méně nepříjemné?
1: Ne, ale trápí vás kratší dobu. Víte, když si řeknete, bože, já přece mu musím říct, nebo tohle musím udělat. Ne, tak ještě se na to vyspím a udělám to zítra. Tak když mám tu sílu, a to teda musím říct, aby to nevypadalo, že jsem nějaký světec. Když mám tu sílu, tak zvednu telefon a řeknu to tomu člověku hned. No a když nemám tu sílu, tak zažiju zbytečné bezesné noci, kdy mě to stejně trápí a ten problém stejně prostě jenom odsunu na nějakou hodinu pozdější a myslím si, že na to je škoda života.
0: Vy jako často koncertujete dnes?
1: Já dělám takových 5-6 koncertů do měsíce. Pracuju s Petrem Reskem, se skupinou Miloše Nopa, anebo s Bumbendem a je to tak akorát, co vlastně si můžu časově dovolit. V podstatě je to všeobecně tak akorát.
0: Potom, ako ste sa zobrali so Štefanom Margitom, ste vraj 4 roky mali také obdobie, že ste sa vlastnej kariére veľmi nevenovali. To znamená, že 4 roky trvali tie medové týždne?
1: No, ono to zní příšerně, ale my v podstatě máme medový týdny do dneška, protože jsme si asi oba dva na ten vztah počkali a je prýma, že jsme se setkali v době, kdy nedělali jsme dvoukariérové manželství, protože já jsem si celý život jsem si přála, aby to tak bylo, abych měla 50% práce, 50% vztahu a v mém případě to opravdu nejde. Já nechci dávat nějaký rady, ale já si myslím, že vždycky musíte jednu věc dělat vrcholově a dvě věci vrcholově těžko můžete dělat, opravdu. Takže se musíte rozmyslet, která to bude.
0: Čiže aj dnes sa asi viac staráte o kariéru svojho manžela ako svoju?
1: Nemůžu říct o kariéru jeho, ale starám se o Štefana a je to moje volba.
0: Máte tak trošku prehľad aj o slovenskej hudobnej scéne?
1: Ano, trošku ano, protože jezdíme za Štefanovými rodiči a za bratry do Košic. Několikrát ročně jsme s nimi, takže něco sleduju v televízce, musím říct taky. Nebyla jsem dlouho na slovenském koncertu, to přiznávám, ale tady se vždycky dělá dobrá muzika.
0: Takže zahrajeme si něco aj z dobré slovenské muziky teraz?
1: No, tak třeba koho mám moc ráda, tak je Palo Habera, mám ráda No Name. Teď jsem viděla takový děvčátko na hitparádě, která se jmenuje PH.
0: To je skupina PH, Katka Knechtová.
1: Báječně.
0: Je striebornou slávicou slovenskou.
1: Fakt?
0: Ano.
1: Gratuluju. Výborná.
0: Takže si ju teda zahráme.
1: Ano.

0: Pani Žagrová, vy ste mali tiež kedysi taký hit, takú pesničku, ktorá sa volala Náš dům zní smíchem. Pokračovanie bolo Sme rodina bláznivá. Dalo by sa to povedať tiež o rodine, v ktorej ste vyrastali? Váš dům znel smíchem?
1: Hodne, ale myslím si, že sme nebyli blázniví. Krásny domov som měla. To bych přála všem lidem, všem dětem. I ste, takový dětství.
0: Ste mestské dieťa, či vidiecké?
1: Vesnický. Vidiecké.
0: To znamená zvieratka.
1: Přesně tak, vůči, zvířátka, polia. Zahrada. Ano. Dva psy, kočka, holuby. Nutrie jsme měli, žalu. No všechno, co vás napadne, jsme měli. Králíky. Ještě slepice jsme taky měli v kurníku, že jsem tam objevila malý myšky a že jsem je tam pěstovala a vím, že to jsem tehdy dostala od mýho tatínka přes zadek.
0: To skutečně. Pri tolky zvířátka ještě chovat aj myšky.
1: Mně se líbily, že byly takový maličké.
0: Vaši rodičia mali jako blízko k hudbe?
1: Tatínek jim měl rád, ale nějak se jí nevěnoval. Moje maminka byla víc tedy muzická, protože ona učila stepovat a učila taky tancovat.
0: Jste jedináček?
1: Ne, já mám sestru, o 2 roky starší, která žije taky v Praze.
0: Taky zpívá?
1: No, my jako malí děti jsme seděli na střeše a zpívali jsme.
0: No, vy jste z té střechy a zlízli, ona tam zůstala. Co se týká zpěvu?
1: Co se týká zpěvu, ale to taky, protože to byl můj první fanoušek, který chodil na moje vystoupení a já, když jsem viděla, jak ona se hrozně bojí, jakou má trému, tak ze mě ta tréma spadávala, takže ona byla takový můj talisman, který se mnou vždycky chodil.
0: Chodili jste i do hudobné školy na nějaký hudobný nástroj?
1: No ježiš, no jasně, dělali jsme piano obě dvě a mě to dokonce prý nějak šlo, že jsem dělala po 2 letech vždycky za 1 ročník 2.
0: To byste šikovné děvča.
1: No ale vždycky, každý chtěl po mně vždycky tak hrozný maximum, že mě to tím pádem přestalo bavit, protože já hrozně nemám ráda věci, takový, jak se říká, upocené věci, to nemyslím doslova. Ale ve chvíli, kdy víte, že vás budou ukazovat a že musíte za rok zvládnout 2, tak to pak začne být nudný, tak to přestane být hra. A nebo mě nutili, to byla doba, kdy jsem přestala psát básně, protože jsem je psala od 2. třídy, kdy jsem úplně přestala v 5. třídě obecně psát básně, protože jsem každou sobotu, to se ještě v sobotu chodila do školy, jsem musela říct novou báseň.
0: Svoju vlastně.
1: Ano. No, takže jsem totálně přestala psát básničky.
0: Vrátili jste se k ním zase, až keď už jste jich nemuseli písať?
1: No až teď v podstatě.
0: A do biografu Láska nechodíte?
1: Ne. Přiznávám se, že málo, protože my se v 24 hodin se Štefanem furt spolu a on má smůlu, že kdykoliv jsme šli do kina, tak vždycky vedle něj nebo minimálně za ním seděl člověk s chřipkou a on to vždycky dostal. Takže to je opravdu, od té doby si myslím, že má z kina takovou lehkou fobii, takže radši si půjčíme film a podíváme se doma.
0: Pani Janka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, ďakujem za návštevu. Želám vám i našim poslucháčom ešte veľa vašich pekných pesničiek a do počutia a dovidenia.
1: Děkuji moc krát a přála bych si, aby všechna intervia se vedla v takovém duchu, jakým to vedete vy, protože já vůbec nemám pocit, že jsem v rádiu a mám pocit, jako že jsem s kamarádem na kafičku.
0: Velmi pěkně vám děkuji.